0: keď sa roztopí asfalt a polepí sa nám po nohách. V jadre sa roztaví priamka a roztrhá zemský plášť.
1: Neustoupím řečem o počasí, úsměv ve mně dnes neuprosíš, může se snažit, já neustoupím. Tvé hranice, ať se klidně zhroutí, já ty svý znám a neustoupím. Neustoupím. Neustoupím levným metaforám, vesmír a věčnost, to si řeš sám. Neustoupím. Můj život na to není dost dlouhý, vím, co chci a neustoupím.

Kama sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí,

na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér.

0: Dobrý večer, v nás po staromu začíname tri švity, máme vtorok 19. den mája. Vitajte, z tej strany Severian Kosovský, priamo z Roslavského studia po staromu, no bo jak v každý vtorok, tak ich dnes čujeme sa i tot večer sobi prodlžíme. Nediju sa dorozhľače, že slnečka vám dnes nebrakło, chvíľa nám sa kusí sa už popravila i už pomalenke budeš teraz to teplíše. Ostatní dny byli dost mocno pochmarený i došťový, ale nič toto nám nevádět, že by pri tým radiolem FM sluchaty i dobrú poriadnu muziku, tiež hraty i sluchaty i veselity sa s tým všetkým. Takže zaprašam, začníme o paru chvíľ zás do vás sa výzvou.
1: No šo je, brat? Zdraví ťa Hector, hej.